kde splatáme se jak kořeně. Potem sen nás vypyhá v přestvořách.